0: Od toho je sukně tmavé, srdce je moje stálo sumorno.
1: Radio Muzika za dušu.